Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.
7: Sweat, baby, sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
6: Hit Radio 90.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio 90.

0: Krásné úterní ráno, vítejte zpátky na Hit Radio 90, 7 minut před 7, ladí vás skvělá gala. Co nás čeká venku, jak bude, jak se jezdí, já jsem Vláďa Řepka, všechno prozradím, ale jedno po druhém. Nejdřív Kuba, jak je na silnicích, jak jedeme?
1: Pozor aktuálně na dvě nehody na dálnici D10, obě se staly ve směru na Prahu, a to na 7. kilometru a taky za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru. A na dálnici D11 za sjezdem na Sackou mezi 25. a 22. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se vlivem silného provozu vytvořila kolona. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
0: A já ještě přidám na Brněnsku na trase z Ivančic na Pohořelice na příjezdu do Cvrčovic zasahují hasiči a policie u srážky dvou osobních a jednoho nákladního auta. Tak počítejte tady s omezením provozu.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
9: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Hit Radio 90.
0: Úterý bude ve znamení slabého ochlazení. Teď ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. žádný nevidím teda. Během dne už očekáváme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat a teploty, ty nás zajímají, 24 až 29, na jihu Moravy může být až kolem 30.
13: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: S vámi je ranní Hit Radio 90, minutu před sedmou, příjemné úterý 23. června. Já se jmenuji Vládě Řepka a možná teď stejně jako já přemýšlíte, kolik litrů ledové vody musíme do sebe dneska otočit. Tak přemýšlejte dál a já za chvilku prozradím třeba na to, na co máte nárok od zaměstnavatele ze zákona v tomhle vedru. A taky mám dva lístky na činasky a ty rozdám. A už hraju nejvíc 90. v českém éteru, třeba Madonna bude za chvilku.
13: Hit Radio 90.

0: aby toho nebylo málo, tak jsme v našem raním 90kovém proudu ještě přitopili pod kotlem Billy Joel na Hit Radio 90 v 7:10. Krásné ráno. Ze zákona máme od zaměstnavatele nárok na nápoje zdarma. A teď kdy? Pokladní v supermarketech třeba už při 27 stupních, my kancelářští s klimatizací, až když teploměr ukáže 31. Takže jestli nemáte v kanceláři tropy, musíte za své. To my dneska rozdáváme bez ohledu na počasí dva lístky zadarmo na činasky ve Slané. A vím, že to bude dneska během rána. Za chvilku řeknu, jak na to.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Úterní hit Radio 90 v 7.23, YouTube, dobré ráno a může být ještě lepší. V ruce totiž teď držím dva exkluzivní VIP lístky. Každý, koukám, má hodnotu 2000 korun, takže teď mám 4000 v ruce. A o co jde? Ty lístky jsou na pátek, na 10. července, na Činasky Open Air do letního kina ve Slaném. A lístky držím a nepustím do doby, než u nás zazní tenhle ten hit od Činasky. Dlouhej kous. To až uslyšíte, tak okamžitě točte Hit Radio 90 a číslo do studia je 720 868 636. 720 868 636. A kdo se dovolá jako první, tak ten v červenci paří ve Slaném jako VIP celebrita v lounge, kde možná uvidíte Činasky osobně, ale hlavně drinky máte na náš účet. Ladíte Hit Radio 90, teď duren duren.

0: Kanačtí len v programu Hit Rádia 90, 4 minuty po půl osmé. Dobré ráno. Tahle jejich letní hymna, Steal My Sunshine z konce 90, má v sobě neskutečnou bezstarostnost. No, ona nás přejde, nechci strašit, až odpoledne vylezou teploty nad 30 a my budeme sedět v rozpálených autech, rozpálených kancelářích. To bych pak klidně souhlasil, ať si to sluníčko někdo na chvilku ukradne. Osvěžíme se, za chvilku budou zoo a čas sluhů, 90 jsou zpátky.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku.
6: Mám je auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Zoo, čas sluhů ze stejnojmenného filmu Ireny Pavláskové, který byl tedy na začátku 90. zjevením. Stálo za to si ho připomenout na Hit Radio 90. 7 minut před 8. Koukneme na to, jak bude, co se děje a taky jak se jede. A to už ví Kuba.
1: Na dálnici D5 za sjezdem na Cerhovice na 41. kilometru směrem od Prahy na Rozvadov se srazila dvě nákladní auta. Stojí po nehodě v připojovacím pruhu a zasahují i do pravého pruhu. Na pražském okruhu před sjezdem na Ořech na 19. kilometru směrem k letišti došlo k nehodě. Počítejte s omezením. Kolona se tvoří od sjezdu na Vestec. A na Brněnsku na trase z Ivančic na Pohořelice na příjezdu do Cvrčovic zasahují hasiči a policie u srážky dvou osobních a jednoho nákladního auta. Počítejte s omezením.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tiskru levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dneska dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY. Prezidentská kancelář dnes zveřejní vyjádření prezidenta k rozhodnutí vlády, která hlavu státu nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Česku. Zavítalo na něj přes 2 miliony 700 tisíc návštěvníků. 5 zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata. A dneska se rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. V ní figurují i David Pastrňák nebo Roman Červenka.
2: Úterý bude ve znamení slabého ochlazení, teď ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne očekáváme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Krásné ráno z Hit Radia 90 v 7.58. Já se jmenuji Vláďa Řepka, doufám, že vodu už máte na stole, protože dneska slavíme obří popkulturní narozeniny. Tak na den přesně je to, co poprvé vyběhl na obrazovkách Ježek Sony, co měl poprvé premiéru filmový Forrest Gump. A hlavně dneska někdy ráno soutěžíme o VIP lístky na činasky. A může to být třeba už v téhle hodině. Teď pouštím Narkotik, volume doprava, Liquido.
0: Hit Radio

0: Jsme Hit Radio 90, tohle je Elton John, 8.11, dobré ráno. Elton sice zpívá, že je snaží odejít, ale zrovna jeho rodná Velká Británie by mu dneska asi oponovala. Dneska je to přesně 10 let od referenda o Brexitu. A já jsem si pro vás projel čerstvá ranní data, která ukazují, že ten odchod zas tak snadný nebyl. Skoro 2/3 Britů dneska litujou a chtějí zpátky do Unie. No, než budou 90 zpátky, tak se ještě podívejte na náš Facebook, kde také soutěžíme o 2 lístky na Činesky. Já jsem Vláďa Řepka a další 2 dneska rozdám ve vysílání. Že by to už bylo za chvilku.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Devadesátky jsou zpátky.

0: Sweet Summer Day od Chrisa Ray. Kdyby bylo venku takhle, jako v tomhle hitu, tak bych tam hned vystrčil nos. Jít Radio 90, 3 minuty před 8:30. Jestli budete večer taky doma a nebudete vystrkovat nos a přemýšlíte, co budete dělat, tak doporučuji náš podcast Vypalovačka, který je o fenoménech 90. let. Tentokrát přišla řeč na české seriály, třeba na Hříchy pro Pátra Noxe.
1: Viděli jste někdy Hříchy pro Pátra Noxe?
2: Ano, a to se mi taky líbilo.
3: To je taky z 90.
2: No jasně.
1: No, to je 92. rok, no, je to vlastně počátek 90. let. A to byl fakt jako adrenalin. Hříchy pro Pátra Noxe běžely live a ty diváci mohli během pauzy, kterou vyplní písnička, a tu písničku zpívala Zlata Adamovská a později Dagmar Havlová, Veškrnová tenkrát ještě asi. Tak vlastně diváci neměli ho ovlivňovat, ale měli hádat, kdo byl vlastně vrah. Hmm? To bylo vlastně na tu dobu jako skvělý, protože jako odvysílat v přímém přenosu detektivku, kdy jako se muselo jet všechno na první dobrou. A jakmile ten herec některý, ať už se přeřekl, nebo zapomněl text.
2: Prozradil vraha.
1: Prozradil vraha, přesně. Nebo přestala týct umělá krev, nebo víš, jako něco takového se stane. Rekvizita nezafungovala. Tak prostě to nešlo vrátit zpátky, že jo?
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A pokud chcete celý díl třeba, tak na našem webu Hit Radio 90. Teď Snap, krásný ráno.
5: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální Sputnik.

0: Maggie Reilly na Hitradio 90 v 8.39. Dobré ráno. Taky se vám vždycky rozbušilo srdce pokaždé, když jste zapínali Windows 98? No ono, za těch 5 minut, co se spouštěl na starých počítačích, se mohlo stát věcí. Tak mohli jsme v rádiu odehrát třeba 2 písničky, anebo se to taky celé mohlo kousnout. Dneska je to přesně 28 let, co byl oficiálně Windows 98 uveden na trh. A my jsme díky tomu v počítačích mohli třeba přehrávat MP3. Nejvíc 90. českém éteru hrajem za chvíli, dál bude třeba Meatloaf.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 8.53, krásné ráno s Hitrádiem 90. Jestli vám tohle připomíná New Order, tak teda ale vy máte uši. Za projektem Monaco totiž stojí baskytarista z New Order. Já jsem Vláďa Řepka, prozradím taky, jak bude, ale jdem na silnice. S Kubou.
1: V Praze na jižní spojce u sjezdu na Zahradní město směrem na Černý most se v koloně srazilo osobní auto s nákladním, blokují částečně provoz. Na trase z Krnova na Opavu u odbočky na Držkovice havarovala dvě osobní auta. Projíždí se Kyvadlově s menším zdržením, počítejte v obou směrech. A na dálnici D11 na 17. kilometru u Jiren ve směru na Jaroměř dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ní?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít.
5: Vzduším.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Radio 90.
1: Dneska čekejme slabé ochlazení. Úterý bude přechodně oblačné, bouřky a déšť jen ojediněle, a to zejména na Šumavě. Teploty nejvyšší 24 až 29, na jihu Moravy může být kolem 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné úterý, díky, že ladíte 2 minuty před 9 hit Radio 90, což se po 9 vyplatí dvojnásob. Já se jmenuji Vláďa Řepka a slíbil jsem, že dneska ráno si rozdáme 2 lístky na činasky. Před sebou máme spolu poslední hodinu, takže teď mrkám, kam se dá, že je to na spadnutí. Slibme si, že od teďka, kdykoliv zazní ve vysílání činasky dlouhej kouř, tak mi zavolejte do studia a 2 lístky na činasky jsou vaše. Jo, a ten telefon 720 868 636.

0: programu Hit Rádia 90, 10 minut po 9. Pet Shop Boys. Koukám, jestli si jim v tomhle vedru nezapařili synťáky a dobrý. Dneska je 23. června, ale pojďme do 23. června roku 1994 a to má akorát dneska premiéru legendární Forrest Gump s Tomem Hanksem. A všichni si pamatujeme legendární hlášku, že život je jako krabice čokolády. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Tak to je přesně jako u nás. Jedno vím ale jistě, že devadesátky jsou za chvilku zpátky. Bude Nick Cayman, Gloria Estefan a teď jsem to málem prozradil.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 9.23, já v ruce teď držím dva VIP exkluzivní lístky, každý má hodnotu 2000 korun a jsou na pátek 10. července na Činasky Open Air do letního kina. A protože je dohrál Dlouhej kouř, tak se samozřejmě ptám, kdo je na telefonu.
1: Tonda na telefonu, díky moc.
0: Tondo, ahoj. Hele, tak to máš? Dva lístky do Slanýho, půjdeš?
1: No tak to je jasný, to je báječný. Já z okolností jsem si tam už koupil lístky, ale VIP jsou lepší samozřejmě.
0: No tak takže... to je, VIP jsou úplně super. Hele, máš dva lístky, takže zásadní, teď vlastně čtyři. Takže zásadní otázka, kdo tě doprovodí do Slanýho?
1: No, ale určitě najdu nějaký kamarády, kteří budou rádi a ochotní jít s náma, takže...
0: No, kamarádi se vždycky najdou. Toníku, prosím tě, pamatuješ si, když jsi slyšel Činasky naživo úplně poprvý? Bylo to ještě v 90. Nebo nejsi takhle ještě starý?
1: No, tak já jsem 86 ročník, takže určitě už to je hodně let, ale když to bylo naposled... Pas 15 možná to už
0: Takže to byly ty 90. Hele, a úplně poslední, nebudu tě zdržovat, určitě máš spoustu práce. Který hit od Činasky, na který se úplně nejvíc těšíš?
1: No tak od dnešního dne asi Dlouhej kouř, že jo, samozřejmě.
0: Tak jasně, protože je to ten výherní. Tondo, moc ti gratuluju. Lístky od nás dva do VIP na 10. července na Činasky Open Air do Slanýho. Měj se krásně, ahoj.
1: Hodně, díky moc, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj. Lístky jsou ještě dva ve vysílání a lístky máme ještě dva na Facebooku. Jsme tam jako Hit Radio 90, takže můžete soutěžit i dál. Teď Depeche Mode na Hit Radio 90.

0: 25 na Hitrádiu 90. Au, Shania Twain. Milujeme, když říká, že jí všichni ty autofilové Brady Pitti a vědci nezajímají. Ale co Shaniu zajímá? Jak se nám bude líbit její nová deska? Ta vychází zítra, je to 7. studiové album. Jmenuje se Little Miss Twain a malá Twainová se vrací k jejím country rockovým kořenům a dětství. Těšíme se, 90ky jsou zpátky, za chvilku třeba Chumba Wamba.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
1: 90ky jsou zpátky.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
2: Stěhování Krbec všechno zařídí.
3: stěhovanikrbec.cz
2: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
1: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitradio 90. Tohle je poslední song, který vám dáme těsně před 11. hodinou. Chris Isaak. Hezké dopoledne všem, pojďme na silnice.
1: Na trase z Českých Budějovic do Vodňan za odbočkou na Malovice havarovalo nákladní auto. Nehodu vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný. Počítejte s kratší kolonou. Na pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na letiště před sjezdem na Barrandov došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut. Počítejte se zdržením. A na příjezdu do Prahy od Kolína se srazilo nákladní auto s autobusem a zablokovaný je jeden pruh. Dejte pozor.
2: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
14: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: 90.
1: Dneska čekáme polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě, s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se bude pak vyjasňovat. Teploty 25 až 30, na jihu Moravy až 32. Zítra bude jasno až polojasno a teploty pojdou ještě výš, a to na 33.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak hezké úterý vám všem, 23. červen. A je to, jak jsme předpokládali. Konverzace se stáčí na teplo, na sucho, na spocený lidi v MHD a taky na bouřky. Jak jste slyšeli, tak ty by se měly objevit hlavně na Šumavě, takže do prázdnin možná skočíme i s plným košem. Tím vám určitě nedám, já jsem Markéta Rachmanová a nejvíc devadesátek v českým éteru mám sebou.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: A tohle už je Brian Adams. Ať jste kdekoliv,

0: Posloucháte Hit Radio 90. Alexia je holka z Itálie, která se nějakým způsobem dostala k producentům Eurodance, takže se dost často objevovala jako ta bezejmenná zpěvačka třeba pro rapera IMC. No a jak se dneska řeší rovnost pohlaví a pracovní příležitosti, tak Alexia se už tenkrát cukla, řekla, že nebude jenom křoví, který nikdo nezná, vrátila se k italštině a vyhrála festival Doma v Sanremu. Jinak doma má za manžela synovce George Armaniho, takže o styl a plný skříně rozhodně nemá nouzy. 90. za chvíli zpátky bude Michael Jackson.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Na Hit Rádiu 90 Michael Jackson, fenomén, co pořád jako jméno funguje, což dokazují ty nekonečné čísla návštěvnosti životopisného filmu a taky čísla prodeje vinilů a na Spotify, což právě film Michael způsobil. V jednom z dílů našeho podcastu máme zaostřeno právě na Michaela a i podle vašich reakcí je jeho aura nekonečně silná i po smrti. No a jestli existuje nějaký ženský protipol Michaela Jacksona, pak je to samozřejmě Madonna. Takže se můžete těšit na úplně nový díl Vypalovačky, který vyjde v neděli a ten bude právě o ní. No a teďka už nejznámější podvod v dějinách pop music. Já vám doporučím film o Milli Vanilli, který před pár měsíci dost zarezonoval a prozradil věci, které jsme možná tušili, ale úplně jsme jim nevěřili. Teď v éteru Hit Rádia 90 Milli Vanilli. Hezký dopoledne.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Klikni!
2: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
1: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
1: Ideální na léto s kámošema.
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
1: Tak to beru.
2: Když hry, tak Mironet.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.

0: Možná je ten One Sweet Day právě dneska. Boyz II Men a Mariah Carey na Hit Radio 90, krátce před polednem.
1: Na pražském okruhu na 14. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Zbraslav bourala dvě osobní vozidla a blokují jeden pruh. Počítejte s přerušovanou kolonou. Na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru na Brno blokuje porouchané nákladní auto pravý pruh. I tady počítejte s přerušovanou kolonou. A na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Čáslaví na úrovni Golčova Jeníkova došlo ke střetu dvou osobních aut a provoz je tam řízený kyvadlově.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival.
5: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
12: To chce klimatizaci.
11: A kam pro ní?
12: No přece za experty na vzduším.cz.
11: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít.
12: Vzduším.cz.
13: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit ho z delegace na summitu považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Žádá ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu a aby uložil vládě nevytvářet mu překážky při výkonu pravomocí. Po dvou kolech přijímacích zkoušek na střední školy je přijatých zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů o středoškolské studium. Chorvaté chystají na svých dálnicích zásadní změnu. Klasické mýtné brány nahradí od března příštího roku moderní elektronický systém, kterým řidiči projedou bez zastavení. Letos bude tedy cesta po staru tou poslední. K Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na karlovarském festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale 1986.
17: A já, Luci, ještě doplním o předpověď počasí. Dneska polojasno, oblačno, hlavně na Šumavě můžou přijít přehánky nebo bouřky. Večer už ale vyjasňování, teploty 25 až 30. Zítra jasno, polojasno, teploty půjdou ještě výš až na 33 stupňů.
18: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90 do Karlových Varů na festival, který začíná už příští týden. Dorazí Rain Man, Dustin Hoffman bude hlavní hvězdou, která si odveze křišťálový globus. Kdyby sebou přibalil Toma Cruise do nějakého malinkatého kufírku, protože Tom žádnej velký loďák nepotřebuje, nezlobili bychom se. Markéta Rachmanová s vámi a Týna za moment, 90 jsou zpátky.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
3: Oh. Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říct.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Devadesátky jsou zpátky.

Hrajeme nejvíc 90. český metru OMD. Čenasky Open Air léto, to je novinka letošního roku. Asi je jasný, kdo zatím stojí a my pro vás máme lístky do VIP sektoru, takže si ten festiválek můžete užít opravdu jako páni zákulisí, v lounge, s dobrým jídlem, pitím, výhledem a samozřejmě činasky na dosah. Dneska už ráno jsme rozdali dva kousky, ale když se podíváte na naše sociální sítě, konkrétně na Facebook, tak tam můžete celý týden vyhrávat taky. Stačí jeden jediný komentář a taky nás začít sledovat. Jsme tam jako Hit Radio 90. Za to dostanete dva lístky na činasky Open Air léto ve Slaném 10. července. Celková hodnota, wow, 4 000 korun. Teď už projekt No Guitars s Kamilem Střihavkou za mikrofonem. Černá růže, což je vlastně jakákoliv růže, která zůstane dlouho na slunci. Černá.

0: Každý má občas blbej den, kdy se cítí na draka. Moby se z toho takhle vyspíval. A v létě míří na Colors of Ostrava, tak to můžete pojmout jako terapii, pokud s ním budete dýchat jeden vzduch ostravský. Dýchat ostravský vzduch, to je docela šílená představa, ale v létě by to mohlo fungovat. Roxette, taky Meredith Brooks na Hit Radio 90 za moment.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Potisk dárky, bilabil, CZ.
3: Kup kolo CZ, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kup kolo CZ MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Milan Farmer na Hit Radio 90 krátce před 13. Teďka je ještě do zpěvu, ale i na Francii se valí vlna veder. 44 stupňů tam čekají do konce týdne. Kvůli extrémnímu vedru dokonce odstavili jadernou elektrárnu. U nás to nebude o tolik míň. O počasí víc za chvíli, teď silnice.
1: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru na Brno stojí v odbočovacím pruhu porouchané nákladní auto, dejte tam pozor. V Praze v Brněnské ulici za sjezdem na Opatov ve směru do centra bouralo osobní auto s nákladním, počítejte s kolonou. Na příjezdu do Třeboně od Českých Budějovic u Šlapanic bouralo osobní auto a na trase mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem u Jarcové narazilo auto do svodidel, tak i tam opatrně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: XXL Výprodej v online shop CZ.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
8: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
7: www.mirakulum.cz.
9: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90.
1: To dnešní počasí už nemá cenu asi v jednu odpoledne komentovat. Polojasno, oblačno, večer se bude rozhodně vyjasňovat, pokud jsou teďka někde mraky. Nejvyšší teploty do 30. Zítra to bude velmi podobné, ale mnohem teplejší, protože teploty půjdou až na 33.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A ještě doplním výhled na počasí na ten víkend. Opravdu si naplánujme něco ve stínu nebo u vody. Rozhodně se zbytečně nebudeme vystavovat. Existují i šikovní samoopalováky, co tu službu odvedou za nás. Akorát jsem se teda všimla, že některé holky si po nanesení nemejou ruce. A to pak vypadá, když sáhly na černý komín. Markéta s vámi, hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Kterou jsme s Hitradio 90. Ještě k tomu vedru. Po republice spousta kašen, nejvíc jich má samozřejmě Praha. Kdybyste se náhodou chtěli osvěžit, že do ní strčíte jenom ruku a jen tak lehoč se smočíte kůži, tak si radši předtím vytvořte obraz v hlavě, že třeba pár minut před vámi to též udělal někdo bez domova. A co, že by si tam smočil jenom ruku? On tu kašnu využil přímo jako vanu. Po těch horkých dnech nic moc. A tak některý pražský i mimo pražský kašny budou pod dozorem a budou se rozdávat pokuty. Vážně si někdo myslí, že z lidí bez domova vymámí peníze? OK.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Bad of Roses od Bon Jovi na Hit Radio 90, 4 minuty před půl druhou. Každý týden pro vás chystáme podcast Vypalovačka o fenoménech 90. let. Venku už je spousta dílů, takže pokud byste si chtěli udělat takovou jako volnou projížďku toho, co už jsme pro vás natočili, myslím, že prázdniny k tomu budou ideální příležitost. Ten úplně nejnovější díl se věnuje českým televizním seriálům. Zní to možná trošku strašidelně, protože to je taková věc, o který si každý myslíme svoje, každý na to máme svůj názor, ale přece jenom byly tam i perly, který, kdyby se toho chytla nějaká zahraniční produkce, mohly by to dotáhnout hodně daleko. Jeden seriál, který si jako myslím, že kdyby ho natočila, když teda pomenu třeba tu kriminalistiku, což si myslím, že z dnešního pohledu by se za to tvůrci vůbec nemuseli

0: stydět. Naopak, myslím si, že třeba pro filmaře budoucí, který studujou FAMU nebo prostě chtějí se tomu věnovat, tak tohle musí být vyloženě jako předloha a nějaký mustr, jak natočit jako dobrý seriál, jo? A to bez přehánění. Mm-hmm. Ale jedním ze seriálů, který kdyby natočila americká produkce, tak si myslím, že by to byl jako obrovský světový hit.
1: A to je?
2: Tyjo, tak to...
3: No, to byste chtěli vědět. Tak si poslechněte nejnovější díl Vypalovačky, buď na webu hitradio90.cz, tak i na všech podcastových aplikacích, a pokud je pro vás pohodlnější YouTube, tak samozřejmě, že Vypalovačka Hitradio90 je i tam. Právě teď i Razer. Hezký odpoledne.

0: Na Hit Radio 90 hlas, co není potřeba představovat a dělat kolem toho nějaký tajnosti. Však Freddyho všichni poznáme. Queeni jsou samozřejmě kapelou, která zní dlouhý roky z repráků na stadionech všech možných mistrovství, ať už v hokeji nebo ve fotbale. FIFA letos poprvé vydala celý oficiální album nabitý světovýma megahvězdama, takže z těch reproduktorů jsou slyšet hlavně moderní pop, reggaeton, hip-hop a taky afrobeaty. Tak snad to našim nezamotá nohy proti Mexiku ve čtvrtek v noci. 90ky za chvíli zpátky i s Letus.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
1: Devadesátky jsou zpátky.

Rádio 90. Just a drop, ancients of moon.

0: poslední vlak už odjel, tohle byly KLF, Last Train to Trans Central na Hit Radio 90, 3 minuty před 14. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné úterý, pojďme se podívat, jak to jezdí.
1: Na výjezdu z Plzně směrem na Klatovy před nájezdem na dálnici D5 bouralo osobní auto, je tam policie. S komplikacemi stále počítejte kvůli nehodě v Praze na Brněnské za sjezdem na Opatov ve směru do centra. A ještě info z Českolipska, na výjezdu z Ralska do Bílé Hlíny havarovalo osobní auto, je tam policie a projíždí se Kyvadlově.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
8: Děkuju!
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je převážně polojasno, přechodně může být až oblačno a v jihozápadní polovině Čech nebo na jihozápadě Moravy se můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Večer by se pak mělo vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. No a co ve středu? Bude jasno až polojasno. Na Šumavě během dne při přechodně zvětšené oblačnosti možnost výskytu přehánek nebo bouřek. Nejnižší noční teploty 17 až 10, nejvyšší denní 27 až 32.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: 14. už odbyla, startujeme další hodinu na Hitrádiu 90. Bude opět plná velkých 90kových hitů a hned na úvod výborná věc Sweet Harmony.
1: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: originále to bylo velkým hitem konce 79. Byl to taky nejúspěšnější hit ze soundtracku k filmu Mamma Mia v roce 2008. Cher byla se svojí coververzí v hitparádách o 10 let později. Madonna, jak jistě víte, ten hlavní hudební motiv přetvořila do své obrovské pecky Hang Up v roce 2005. No a my jsme si teď zahráli verzi z 99. od 18, tedy ABBA Teens. Tolik Gimme, Gimme, Gimme. Za chvíli na Hit Rádiu 90 taky často předělávaná klasika od R.E.M.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit!
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady!
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů,
4: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Timex, značka hodinek, kterou znáte. Timex, kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
8: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ní?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
9: Na vzduším.cz musíte jít. vzduším.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
12: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
13: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťují nějde dítěl kterým sínsí a jinhán káhal.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: 90ky jsou zpátky.

90. Boyzone a píseň z prvního celovečeráku Mistra Beana Picture of You. Ještě Rowan Atkinson, kdyby přijel, tak to by byla bomba. Dnes byly oznámené další hvězdy letošního karlovarského festivalu a k Maggie Gyllenhaal a Jesse Eisenbergovi přibyli 3oscarový kameraman Robert Richardson, 2oscarový herec Dustin Hoffman, můj oblíbený herec Jeffrey Wright, úžasná Juliette Binoche, jediná, která vlastně dostala cenu na všech třech hlavních festivalech v Cannes, Benátkách i v Berlíně a má i Oscara za 90-kového anglického pacienta a teď tedy k tomu přidá i křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z Varů. Už po třetí se do lázeňského města přijede podívat hrdina jedné ze znělek festivalu, úžasný Harvey Keitel. Ale přiznám se, že úplně největší radost mám z toho, že přijede Kevin Bacon s manželkou Kyrou Sedgwick a hereckýma dětma, včetně souzí z úsměvu. Tak doufám, že je tam někdy potkám a že si má prohodím nějakou řeč. No a hudební hvězdy samozřejmě ve Varech také budou, i když mezi nimi nebudou Backstreet Boys. Tak jsou tady alespoň teď na Hit Rádiu 90.

0: Tohle byla na Oscara nominovaná píseň z filmu Don Juan de Marco z 95. No ale už za nějakých 20 minut si dáme tři hity z loňského filmu Mlátička. Na Hit Rádiu 90. budou tady 3 ve 3.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Měl rád starý filmy, samozřejmě i hudbu, mnoha stylů, taky ty děti, že jo, ale teď zpíval, že měl rád i jam. Michael Jackson na Hitrádiu 90 za námi, připomínám, že je o něm jeden díl naší vypalovačky, no ale za chvíli další díl 3 ve 3 na Hitrádiu 90 a předtím taky doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Problémy hlásí D1. Na 219,5 kilometru ve směru na Brno je dálnice zavřená. Důvodem je dopravní nehoda osobního auta s nákladňákem. Poslední volný sjezd je exitem 226 Vyškov Západ. Na D1 je kolona taky od 204. kilometru ve směru na Vyškov. Na této trase je navíc i dopravní nehoda, proto počítejte se zdržením, ztratíte okolo 10 minut. S pomalejším provozem počítejte na D1 od 182. kilometru, kolona se tvoří ve směru do Brna a na Strakonicku na příjezdu do Radomyšly směrem od Sedlice bouralo osobní auto s autobusem. Probíhá tu vyšetřování a jezdí se jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
5: stěhujte se bez stresu.
4: Naše rada zní:
5: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
9: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Podobně jako dneska i ve středu by mělo být jasno až polojasno. Na Šumavě během dne při přechodně zvětšené oblačnosti je možnost výskytu přehánek nebo bouřek. Nejnižší noční teploty 17 až 10, nejvyšší denní 27 až 32 stupňů Celsia.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Minulý týden u nás na domácích nosičích vyšel film Mlátička. Dwayne Johnson alias The Rock představuje skutečného zápasníka Marka Kera. V roli jeho přítelkyně září Emily Blunt. Oba byli za své výkony nominováni na spoustu cen, včetně Zlatých glóbů. A film je to opravdu hodně povedený a vřele ho doporučuji. Jestli jste ho teda prošvihli v kině, tak teď už je venku i na DVDčku nebo na Blu-ray. A vzhledem k tomu, že se z velké části odehrává v 90. letech, tak v něm zaznívají písně, které dobře znáte i z vysílání Hitrádia 90. No tak si tři z nich dáme teď.
17: Ivo Alač. Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: Jestli taky patříte mezi ty, co si stejně jako hudbu i filmy kupují na fyzických nosičích a chtějí mít ty nejlepší doma ve své videotéce, tak jeden z těch nejlepších loňských je od minulého týdne na DVDčkách a Blu-rayích. The Rock, tedy Dwayne Johnson, v něm předvádí svůj zatím nejlepší herecký výkon a doprovází ho přitom hity jako Just Another Day, Johna Sicardy, This Kiss, Faith Hill a Rhythm of My Heart od Roda Stewarta, které jsme si teď zahráli jako dnešní 3 ve 3. Tři hity, které něco spojuje. Dneska tedy film Mlátička.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
9: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
8: www.mirakulum.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: in the Cradle od Angliky Joe na Hit Radio 90. Jinak v Českém lese, v Plzeňském kraji jsou teď prý 4 kočky divoké, které vědci sledují pomocí obojků s vysílačkou, aby zjistili, jak velké území využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření mohou přispět k účinnější ochraně tohoto kriticky ohroženého druhu. A třeba taková prostorová aktivita samců může být překvapivě velká. Rekordmanem je třeba loni sledovaný Pepík, který za 9 měsíců využíval přibližně 300 km čtverečních. To bych byl hubenej.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Richard Marx právě teď obohatil playlist Hitrádia 90 úžasnou písní Hazard. Máme 5 minut před 16. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov havarovala dvě nákladní auta, na místě je blokovaný pravý jízdní pruh a přerušovaná kolona má zhruba 5 kilometrů. Na Mělnicku mezi Štětím a Liběchovem u odbočky na Ješovice havarovalo nákladní auto mimo silnici a během vyprošťování je tam silnice uzavřena, počítejte s tím. Na D6 na 145. kilometru ve směru na Cheb dávejte pozor na zvěř na vozovce a na výjezdu z mostu na Chomutov před odbočkou na Litvínov narazilo osobní auto do svodidel.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
0: Ve středu by mělo být převážně jasno až polojasno, na Šumavě během dne může být při přechodně zvětšené oblačnosti nějaká ta přeháňka nebo bouřka. Nejnižší noční teploty mezi 17 a 10 stupni, nejvyšší denní 27 až 32.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Zvedněte ruku, kdo z vás byl taky platonicky zamilovaný do Michelle Pfeiffer. Já možná ještě dřív než v 90kách, když jsem ji viděl v Jestřábí ženě. Ale nebezpečné myšlenky, ty už to definitivně podtrhly. Tak si pojďme zahrát hit z tohoto filmu.
11: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hit Radio 90, vzpomínka na jedinečného Michaela Hutchence, o kterého jsme bohužel přišli vlastně kvůli tomu, o čem teď zpíval. Suicide. Suicide Bond, velký hit in excess za námi, no a za chvíli další 90, jako třeba něco od Right Said Fred či Ace of Base.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
5: Mira,
3: Rybičky,
5: Migové,
3: jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
5: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
5: Harley,
3: Tomáš Klus,
5: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Chcete-li se projít nejenom v botách Davea Gehena a Martina Gora, ale celkově v černém a užít si party Tepešáků 28. listopadu od 19 hodin v pražském klubu Rock Café, tak už se začaly prodávat vstupenky na akci Generation Party, tedy pro generaci Depeche Mode, jak se vlastně fanoušci této kapely rádi nazývají. Patříme mezi ně, určitě i my tady na Hitrádiu 90, vzhledem k tomu, že si Depešáky rádi hrajeme. A rádi si hrajeme i královnu popu Madonu, která nám už teď nabídne svoji úžasnou věc Oh Father na Hitrádiu 90.

0: Byla to píseň o cikánce bezdomová a byla to. Byl to obrovský hit 90. let. Crystal Waters nám právě teď předvedla Gypsy Woman na Hitrádiu 90 v 16.36. Za chvíli nás potěší Robbie Williams anebo Roxette.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
3: Marmelády s příběhem.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Těšíme se na ten její dokumentární film, tedy film o jejím životě od Heleny Třeštíkové, který bude mít premiéru ve Varech. Bára Basiková nám právě teď souměrnou zaspívala na Hit Rádiu 90, kde už je čas na informační servis. Začne kolegyně s dopravou.
1: Problémy hlásí D1. Na 219,5 kilometru ve směru na Brno je dálnice zavřená. Důvodem je dopravní nehoda osobního a nákladního auta. Provoz je veden po objízdné trase přes Liškov, tak dejte pozor. Na D1 zůstaneme. Poskakovat v koloně budete taky od 203. kilometru ve směru na Vyškov. Na této trase je navíc i dopravní nehoda, takže počítejte s asi 25-minutovým zdržením. A asi 10 minut ztratíte na Pražském okruhu. V koloně budete popojíždět od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Na vině je hustý provoz.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Policie odpoledne po několika hodinách dopadla ozbrojeného muže. Petr Šimon byl zadržen v pražských Strašnicích poté, co byl ráno viděn ze zbraní u učiliště v Čelákovicích. Po muži pátralo 60 policejních hlídek, a to nejen v Praze, ale také ve Středočeském, Královéhradeckém kraji a také policejní vrtulník. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Do Prahy přijede v červenci a srpnu přes 1,5 milionu turistů. Odhaduje to Praxity Tourism. Nejčastějšími návštěvníky metropole jsou Češi, Němci a Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8 milionů a 300 tisíc turistů. Naši fotbalisté se naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny na světovém šampionátu zatrénovali u Dallasu, kde mají základnu. Potom se přesunuli do Mexika, kde je čeká tradiční předzápasový trénink. Duel Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Děkujeme Elišce za dopravu a Luci za souhrn zpráv a já ještě přidám informace od meteorologů. Ve středu by mělo být jasno až polojasno. Na Šumavě během dne při přechodně zvětšené oblačnosti můžou být nějaké ty přehánky anebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 10, nejvyšší denní mezi 27 a 32 stupni.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Nemějte mi to prosím za zlý, ale celý život si pletu Downing Street a Baker Street. Jako vím, že jedna je sídlo premiéra a ta druhá je ze světa Sherlocka Holmesa, ale když mě třeba zbudíte někdy v noci a vyhrknete na mě tu otázku, která je která, tak nebudu vědět. Downing Street číslo 10 brzy opustí současný britský premiér, no a Baker Street nám teď předvedou Undercover na Hit Rádiu 90.
2: Ivo Alač. Hit Rádio 90. Winding

0: Je hodně takových, co svoji hudební kariéru odstartovali nějakou úspěšnou cover verzí a mezi ně patří i velký kamarád nedělního návštěvníka Prahy Stinga, Shaggy. Jeho prvním singlem byla cover verze 60kového hitu O Carolina, se kterou bodoval v roce 1993 a byla taky ve filmu Někdo se dívá se Sharon Stone. No a za chvíli už MC Hammer. 90.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
8: To chce klimatizaci.
7: A kam pro ni?
8: No přece za experty na vzduším.cz.
7: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
8: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

Nejenom to, co nám právě teď doznělo na Hit Radio 90, Love Die Will Be Done od Martíky, ale třeba i Manic Monday od Bangles, anebo samozřejmě Nothing Compares to You od Sinead O'Connor. Zatím vším stojí Prince jako autor a je to

0: tomu, že přesně před 28 lety, tedy 23. června roku 1998, vyšel soundtrack filmu Armageddon, Armageddon the Album, tak právě písnička z tohoto soundtracku, nominovaná na Oscara, I Don't Wanna Miss a Thing od kapely Aerosmith, byla i tím naším dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Rádiu 90. No a za chvíli taky něco z jednoho seriálu, o kterých se bavíme v posledních dvou dílech naší vypalovačky. Dáme si I'll Be There For You z Přátel.
1: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Potisk dárky, byla byl CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: letos na dovolenou?
1: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
0: Ale vyberu si sama.
1: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
0: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes,
3: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky,
4: Migové,
3: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
4: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
4: Harley,
3: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete
14: s... Tisku levně CZ.
15: Náplně hned.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yoggies pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yoggies. Zdraví začíná v misce.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
7: To chce klimatizaci.
6: A kam pro ní?
7: No přece za experty na vzduším.cz.
6: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít.
7: Vzduším.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hitrádio 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
10: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
11: Taky nechcete končit léto větou?
12: To zase nějak uteklo, viď?
11: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
13: Mami, ten Superland byl boží.
14: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
15: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
16: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
17: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
18: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
19: Romantika.
18: Sportáky.
19: Zábava pro děti a mnohem víc.
18: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
20: Firma na zážitky.
21: CZ. Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
22: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
23: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio 90.
1: 90.
0: 90 non-stop. She grew up with the children of the stars.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrál česnek, co má říct.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

Hit Radio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
3: levně.cz. Náplně hned.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Hit Radio 90. 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Potisk trička, byla CZ.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

Hit Rádio 90. 90.

0: v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.